Bědl našest je za bědl hodinu někak svunčko skáča nětko hižo pokaza živě slepro 21 stopňů a na kotru temperaturu drežence ještě stupa. Meteorologojo věstče nám za našu končinu wokół 35 stopňů a k tomu má być jara dužno. Němska wiedrowa agentura pisa tež k tomu, zo su drje čeroši dżejn a dżensniši dżejn dajki zo po začuču znajmenša je tužnota vo vele, vele vyša hač tamnetne. Dženca očakuje nas k tomu ještě dosť a nadosť slunca tež s neštom ročilemi. Rano kajš tež večo máme ze švielemi ličič, večo potom tež ještě s nevedrom a k tomu přinžo dženca jenoš dajki no haj, witzig, praja meteorologojo, a tun z severo-wukoda, podače severo-zapada. Jutze dre budže minne čupfo, minne horco, maksimalne 30 stopne nas to očakuje. K starti do dnia zmijeme to tiež ešte raz švijele a nevedro, odhľadajo od toho, pak vostane sucho s tožto sluncom. Popodne potom ma byč ketro witzig od jutze.

Wšitci bědelki na šěsće a tuž klikneme se raz zromadnje na našu internetnu stronu. Tam šako wozivimy wam kóždy tydźeń sredu znowa naše nowosće we wobrazach, a tuž raz na datum naladaće, potom widźeće a dźeńca je zaso tak daloko. Tutun tydźeń zladujemy wězy hišće raz do hórku na štwórty bier wo němske dumperowe mištarstwo. Dale poladnjemy do Kuluwa, tam šak pobezatkula na swojej wosmi staci. Letošeje beach volleyballowie tury, to môžeće si wobladać, přichodny tydźeń je potom předposledná stácia a s tobom posledná stácia popronie tury, potom je jenuš ešte vulky finále v Miłoćicach. Vidíte našich novostčach ve obrazach tiež ešte raz niekotre impresie putnikovania katolských vierivých do krupky, tuto šako je so minulý týden odmielo 48 modrostných a 25 dorostčených, by šako pieši putnikovalo. A nic naposled, podamy se zromadnie do rumunskeje, a to z serbskim folklornym ansamblom Wudwo. Wudwo čenio, šako su tam serbske rije a kulturu prezentovali rumunskej. To šitko našich novosćach we obrazach poladajče tuž na našu app MNR Serbia, abo tež na internetovú stronu.

A spěwač a rěwač dodźe tež k tutym titulam, kotrež jišće čakaja. Słyšimy dźens rano Annemariu Brečnederec z Prošu prajmi z Pranje. Tež Paul Wiebe spěwa vo Swěće, kotrež na łobje stej. A do trawy podamy se zromadnie z Krzysztofem Mikwolszkom. Nětko se da menšinu po šestčích slyšíme, haj, vyrekt smo pravý TikTok song Papatouaille, tak to je francouzština, nie je ničo zázvo.

0: Mislinje.
1: Bědl nasedem je do baranje. Haj na wyšej šuli slepo, tam nětko nerunje prózdninský mír, ne tam kněži zase vuknenská atmosféra, přetož maja tam tutun tydžin mjezenárodny mediowy kemp, o tym šakosče čera hižo našich pověstčach slyšeli. Jun převedu zromadnje mediowy pedagogojo studia Lucia, se smerčacie a sobudživačerio projekta Zorbit, kýž spichuje revitalizáciu zahradnickým zjazku Trebin slepo dživin. Na kempje wobdźěla so serbštinu wuknjacu šulerje wyšeje šule slepo a šulerjo ze Českeje, ze partnerskeho kubłanišća gymnazii Polička z Pardubického kraja menujce. A kaž to čera našich pojezdčach hižo svyšeli, mieru čera cíl, například nimsko-serbsko-český radiowy přinožk a videowy klip zestajíč, stíjač, produkovač. Hače se jim to radziło? No, ja měnju haj.
2: Hej, ja witam jednu trojku, Adjelu, Aneli, Hadanu. Si wobdźělnicy prvního mezinárodného mediového kempa tu ve Slepom. Adela, ty si přijela ze Poličky. Što by tu činíče? Adela, ty si přijela ze Poličky. Co tady děláte?
3: Dobrý den, taky vás všechny srdečně vítám. Dnes ráno, jak už jste řekl, jsme zdárně se studenty našeho gymnázia dorazili z Poličky z České republiky do této krásné školy ve městečku polužicky srbsku Slepo, německy Schleife a společně s německými studenty se zde budeme účastnit třídenního mediálního kempu.
1: No, ten přinožk, kterou jste tam včera produkovali, tundry je so rádiu. Nimo Adele z Českie, představíte se týž Aneli ze Slepoho Němsce a Dana ze Smerčace, která řeči Serbsce. V přinožku, kterou je potekým včera tam frišně nastal, runěstče no, krótki dźěl toho pola nás tu programje słyšeli. W tutym mediowym kempie nawuknu nimo toho tyž sami z kameru narawać a filmy produkować, a tyż widia za socjalne medie narawać. Ale żaden strach, po południu je potem tyż w slepom tak rec redakcijski kunc a prózdniny, a wieczos tyje potem wólna zabiera na programie z kupaniom a grillowaniom, en prawe prózdninske. A to szo z cílom ryczne zamożność wukmanieć a cudze rycze k tomu jeszcze przydatnie nauknąć.
4: Proszę.

0: je naposedmich.
1: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchline v Našecach poda Budišina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkovač, perspektivy se tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje prinim kroku 100 milionů euro na 125 nových živových miestnů má nastač. CSG je evropský brunienský koncern s vůnym sedvom v Praze. Po celém světě dživa za njun jedže 14 000 ľudí. V Budijskim žonopovým muzeju je turistické towarstwo Budišin zhromadne s partnerami čera letuše žonopové týdženje zahajivo. Ač do konca měsaca skičia zajímcám ve 14 hostčencách, kofejóniach a lodóniach najšelakoryše kulinariske variácie ze žonopom. Pod heslom Tak svodží domizna vobdžili so tež serbský hostčenc Velbik, mez druhým ze svojim klasikáriom ze žonopové polivku. Tež ve Rubelčicach maja žonopové překvapenky na krče. V gmene Bošice má so koncept za vodvodu předživač. Kajž je gmenská rada čera v obzanknuva, převozmě inženýrská firma z Budišina za 2300 euro prenie plánovanie. Další rozsud potrechí zastaranie boščanskej gmene z Milinu. Dokéž dotálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, dobieše so nový nadok po civej Európe vúpisač. Jako jeničky pak so vonjun dotálne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zostane Milina v boščanskej gmene na dalšie 20 let v zvučených rukách. V budijskim okresu sú ľudžo loni 14 dzieci adoptovali v zohrieckým 16. To vukadža z dátu krajného zariada za statistiku. 16 dzieci je konc lieta v regióne hišče na přiúzače do novej svojby čakalo. Za nie mejachu zariade dohromady nimale 60 požadaniov. Telekom je po 9 letach pytania netko so hodžacu ležonosť v nebečanskej gmene namakala. Tam môže antenu za mobilnú telefonu sič připravič. Na naprašovanie MDR serbského rozvoza Telekom zdieli, so cedža na ležonosť či komerne ranco techniku za 4G a 5G instalovač. Špatná mobilná sič v Nebelčicach a na okolných drohách má so s tým polepšiť, tak Telekom. Hišče pracuje so vôšie dovolnosti zariadu, tuž nemôže hišče žaden konkrétny termín pomenovač. To bych je povieste, keď namakáče tež na našej internetovej strane a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatnje je ište zdjela pomročeno dženca, v biju dnia pak smijeme vele svonca, poponju a večer tu a tam snačtiš nevedra, cice či do 5 a cice či stopnju.
0: Na pučach a na drohach je dale šitko okej, okay. V našem koncu pisače nam rade jeli, zo se to zmeni. Pak přes našu app MNR Serbia pisače, aby nam pojesť narečiče, kýba tu do Budušina zvoniče. Budušin 7 cice či 400 je naše číslo.
1: Serbski rozvoz.
0: A myslíte na to, tuton týdžin so vo sebe veľa bviska? Ďeršte sa tu už na kúždy pát na předpísané tempo sme vo sreč tak menovanie Speed Week.

0: A kaž přilubene přizwi se nětko Beno Šota.
1: Serbski rozvoz po puču live na Sčelaku.
0: Hižo od leta 1989 existuje Schneidret Zauwod za tvarjenje kuchnu v Vulki Dubravje. Najskerije mestem podsevi serbske vúžice znate, vi za nimo druhých kuchnjetvarcov z Kulova, botiž z Budušina. Kuchnja tešak maja džen a jace funkciju. Hač smysva pona abo nic doma kožde sam za sebe rozsudzić. Beno Šota je tam dženca pola Schneidret z popuču. Beno, kak može se teku cele modernu kuchnu przedstajić?
2: Hej, wiesz co, takie cele moderne kuchni, ja steju, ja budu wiesz na moich kmanościach, co działa, żeby to co temu poradę używać. Na przykład, przy mnie, tak, znajecie taką wulku wok ponoje, no, to taka wulka ponoje, półkulowata, a gdyż ja tu nitko tu nutstaję, oprócz, gdyż tak półkulowate, ja, su te kachle spada to, gdyż może to nutstaję, tuż radę z wokom działa, może oprócz, takie kachle zacz, to potem rejne nutska leży, ta ponoje. Podla, hej, to jest taka blachowa ponina, Michał Kubic, szef, zaczął ona, ja, to upada za mnie, kajś, ne primär als Chupo Jarjen aber denke nicht
3: da. Ja, der eigentlich der Mau Exot Kuchen den Teppanyaki Grill sozusagen Jomogen Messer Selenin hat denke nicht da. Hocker Grillowat. Jetzt muss die Chupo Jarjen wissen na die Halle Premium Rage za Grillowana da.
2: Za Grillowana mit Joko Doko hat ich denke Ujo Bene ja Jelina Skira da Juska wird bis die Hollywood bis das so wird Papa an habe ich die zwei Kuchen. Kas prana moderner Kuchen, aber Jamme Dale, das machen wir denke Induktions gekachle mestem Skira Kuchen mag ich nur Kuchen Twari. Alle nächsten Winter so muss natürlich dich Grillowat, da machst du was bitte der Preis war sei Bono da ja Gottes Horrest da ist da Potom wo Proje da kio Muslan also muss ich Potom erst nutz Proje am hast Rene Grillowane. Wo brauchen wir so na Schino ja mit dem mestem mir der Gibaro Variak, nee, wer hat sie nicht schon, was sie bitte haben. Da man es gere kuja moderna kuchna mestem nutzka ale što je a to je ta prašina ja to rune taki trend kaš mi jo zade vidime mi mamo taki honač za vodu je što možeš nastajeć hač zimna voda varjaca voda abo voda samo kiš je na ik piču kiš ma puho kiš se nutzka može otvatni što beži voda
3: punto to zvjatneš
2: A nik te vidiš, hej, čio ne sveči napšikovat, ja nik... Hej, horca voda, zimna voda, a to su...
3: Zimnu vodu, mineralnu vodu, to te šo z jene app, z sendijom...
2: A to možeš šo nastajić z sendij?
3: Nastajić, hej, inak to ninja.
2: A pod možeš se, kaž prane doma, tam, gdeš hrva gopokuješ, možeš se tvoje pitnu vodu vonzač, tvoje mineralnu vodu, kaž ti što mič. A potom, kaž prane, ja sam pravil znovu paru varaku, ja ponu raz, ponjim raz dele, ja sam djenca nešto cele, vas bi to vidio, no, tej situacija maš staru kuhnju, A chceš ju oponovič, si chceš nové mobiliálovač alebo nové vece k tomu zatvarič. A napríklad taký párovárjak, nemstvo, oni praja dampfkaro, ktorý však je, ktorý moderný, ktorý sa rádi užíva, tý za zeleninu, za neple, mestem je a môžeš s nimi váriť to šo. Ale když nemáš ať sa miestno v kuchni, máš jenú ďalšiu možnosť, a to sa tu prvný raz vidžal, to jo?
3: To je také, tak kreci párovárjak ve fašku nutka zatvarené, to môžete... Kuže fašk, kuchni to za tých, kýž nemajú tu možnosť si jen barovák nejaké vodič, čo ešte môžu zatvoriť žač. Tu môžu do faška zatvoriť, kus mierne miestne je, ale jo, eigentlich jedna super idea. Hej, to ešte bude trend vode, tak nešto.
2: No jen ty vidíš, to je vopravo, že tých vysokosti to od horek a potom vysokosti do viacej nuc použíš. Máš to na tých vysokosti, že môžeš to dere vonzač a máš to fašku zrumované, začiníš, fašk nucuneš a nič tu nevieš, že máš taký barovár, jak tam nucka. To ešte ja videl nesem, a keď prene, že bude to všo užívač mu, to ešte bude najskýre veľa knie čítač a veľa naukneč, ale o to dženca najskýre nenže, to ja dženca na jednom dnu nebudu, ale všušem zajímavé, što je všetko také technické, tiež možné, što sa hodí šesadžič, Ale što maja hewa kiszcze tu do dziewa, nimo takich kuchniu, wotem dzieńca jeszcze dość, a na dość rzucimy.
0: Jeli chcesz się tu te maszyny zatwarene mieć, no to trebaś na skrę kuchniu, kisz hać do dobrej stwywiedzie. Tylko ideju kisz so stajnie dalej wubiwaja. Beno Šota je dzieńca w firmie kotrasz kuchny twari we Wulki Dubravje.
1: Serbski rozwoz po puču live na Sčelaku.
0: Bedel nauer se mir, Benno Šoto, zapo hodžine tu zase svišime.

A nětko podamy so raz do Italskie, tam mjenujcy poprachuje haje dolat za wjaca ač 5000 přibrio hi. Kupan z mištroje tak rec, nětko staraja so we vosibintem projekče ječi. Voto zo při kupanju v Srednjem morju nichtu njezboži. V južnoitalskim regionje v Apulii je leca v leču prvni raz 12 jetych za to zamovitych. Sobu zasadženich při přibrjohach so bychu tam v nuznych bádach sobu pomhali. Oni buchu v spěšných kurzach vukubvani a smieča nětko tak rec tam sobu vupomač. To funguje tak ráno, jedu z jastva sem na přibrjo a potom večo za so ročo. Je to taký projekt za resocializáciu a kaž může sami reknišu italské novinie, kotrež je Němska novinárska agentúra přeložila, oni praja po telko letách, v kotrež sme netko v jastve byli, čujeme so prvni raz pravie vúžitni. A netko z Italskie na Gran Canaria, a to zromadne s holaskami.

0: pěćminčinu do hostniche.
1: Nábožne słowo.
0: Mađenca Jana Markova z Nowego Wustcza.
2: Od farja, kotrož se jara važu, słyšach raz zadziwajomne wuprajenje. Za pustne časem si předazal, zo tam, gdzie so wo druhich ryči a sudzi, stajne dobre słowo zapołožu. Hakle pozdziš o sodowich, zo dre to snano odpowiduje znatemu, ale nam přiušim cuzemu žadanju, lubuj svojich nepřečelov, abo modli so za tych, kociš tebe přesčehuja. Štú z nás je k tomu kmane? Netwierdzi nimale kujżdy, zo je svět dženca kouhotne, zo su ludzo dżejen a volvorniši, zo su rozmowy a diskusie, dale a bole jere. Nebe nam snad štyvo spytać, tomu so uvinič? Je dovolový čas a mamy trochu viace mira hačevak, tyž nas šedny dżejen honi a napina. Popšimy se vokomik, druhomu kutne připosłuchać, jemu posmiuk darić, a nam trochu viace vulkomyslnosće. Snano je to cuzem napřečo lohšo. Snač to v dúrulu celé jednoho raz pýtame. A po nauroče zamožeme to tež napřečo susodam, kolegam a druhým. Knieže, ščincem je grad pokoja a mira. Zoboch lubuval, že so hýdža, zoboch vodaval, že so kšiuža, zoboch viazal, že so váža, zoboch viernosť rečal, že so myla. Zoboch svetvo zasvedčil, že je čma.
0: Nábožne słowo k dnej ma dženca na dogu a zamovitosći Bačonskeje wosady Jadwiga Markova z Nowego Wustcza. Jana Markova.

0: 10 mjeńšinow do na po 9.
1: Policja z Gili.
2: Nevedro je čera večo vo sebe hornim kraju zakadžało, jacero štome je povaliło a druhi běchu nakvilne povodžene. Kaž Vukovanska centrala zdjeli, je v Habrachčicach štom na domske panu v vodových Hendrichecach na Milinovod. Dalše čežišćo nevedra bě končí na vokovo Mužakova a běve je vode. V Mužakove je štom na parkované auto padnil, zraniu pak so niče nichtu neje. Naležonosći firmy blisko Budišina su paduši pokradnili jace hač 60 kaščiku s proznymi plastovými blešemi a 200 posta dalších blešov. Škoda padustva a zadobywania dohromady 60 euro. A v Voslinku je punželu poponju 25 let nas autom z nezbožíva, najskere by so přejára na displej v auče koncentrovala a kšivicu skomdživa. Je to, što ma zajeva a auto so překulí. Žona so zraní, auto doběhu odvlec, škoda 5 a 30 euro.

0: Z dypkom na podźiwje Čěchy.
1: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Milan Greulich.
2: Český koncern Czechoslovak Group CSG je převzal fabriku za rozbuchline v Našecach pola Budišina od firmy Maxam. CSG chce tam nitroglycerin a podobne mačizny produkovač, perspektivy se tež municiu. Kaž koncern z Žili investuje prvním kroku 100 milionů euro na 125 nových dživých městnů má nastač. CSG je evropský brunjenský koncern s vonem se dvom Praze. Po celém světě dživa za njun nedže 14 tisac ľudí. V buddhijskim žonopovym muzeju je turistiske towarstwo Budišin zhromadne s partnerami čera lietuše žonopove tydženje zahajivo. Hač do konca mesaca skičeja zajemcam ve 14 hostčencach, kofejoniach a lodoniach najšelakoriše kulinariske variácie ze žonopom. Pod hesvom tak svodži domizna vobdžili so tež serbski hostčenc Velbik, mes druhým ze svojim klasikariom ze žonopove polivku. Tež v Rubelčicach maja žonopove překvapenky na karče. V gmenje Bošice má so koncept za vodvodu předživač. Kajž je gmenská rada čera v obzanknuva, převozme inženérská firma z Budišina za 2300 euro prvnje plánovanie. Další rozsud potrichí zastaranie boščanskeje gmene z Milinu. Dokéž totálne zrečenie ze Sachsen Energie AG 2028 vúbeží, drbíše so nové nadok po celé Európe vúpisač. Jako jeničky pak so vonjun totálne zastarače Sachsen Energie požada. S tým zvostane Milina v boščanskej gmene na dalšie 20 let v zvučených rukách. V buddhijskim okresu sú ľudžo loni 14 dzieci adoptovali v Zoreckým 16. To vukadža z dátu krajného zariada za statistiku. 16 dzieci je konc leta v regióne hišče na přiuzače do novej svojby čakavo. Za nie mejachu zariade dohromady nimale 60 požadanjov. Telekom je po 9 letach pytania nitko so hodžacu ležonosť v nebečanskej gmene namakala. Tam môže antenu za mobilnú telefonovú sieť pripraviť. Na naprašovanie MDR serbského rozvoza Telekom zdieli, so cedža na ležonosť či kormianie rancov techniku za 4G a 5G instalovať. Špatná mobilná sieť v Nebelčicach a na okolných drohách má so s tým polepšiť, tak Telekom. Ešte pracuje so vúšie dovolnosť či zariado, tu iš nemôže ešte žiaden konkrétny termín pomenovať. To bych upovesť, či nám akáče tež na našej internetovej strone a v app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Spočatnje ište zdjela pomročeno dženca, vybiju dnja pak vele svonca, poponju a večo tu a tam snažteš zaso nevedra cicici do 5 stopňov.
0: A štyri smir Zorec, tam so dale mi s Hermsdorfom a ohonom trochu vopkat. Kopi, džesač menšinu dlije tam nikak trebače.
1: Serbski rozvoz.
0: A nedom podame se zaso napuč, a to zromadnje z Benom Šotu do Vlke Dubrave.

krótko po cibiedlki na dźiwecie a buď witana w Łužica, toż jako prajmy wam tyž tu pola nas nastrzela ku kóždej rano, ale to tyž jenuž tak rec słyšiće, jeli pola was doma radio funguje a z tym pola dnjeme raz do nahajastwa, nevím, do smerdžacije, do Piskec, do Vaska, do Rožanta, tyž do Ralbic, do Smičkec, Hej, šuče tam, vokom ikne mili na nenže, respektivne zdžela jenož jednotlivých domjacnosťach nic v Ralbicach, napšikvat potrichy to 144 domjacnosťu, v Smerdžaci 77 a v Smičkecach jenož 12, respektivne potom ište raz 84 rozdžilne potajky. Nepotrichy to šitke domjacnosťa, ale jenož jednotlivé, čoho dla tu chvíľu tute mylenie z milinu dała, to nám nie sú mohli rec v závodže Sachsen Energie, dokvadnejšie informácie potajkým vokom mikne ište k tomu nemáme. Nětko pak přinžeme k našim pokyvám, já se nádžijám za těch odpovědných sách nás nětko přes livestream svěšiče z najmenša. Dženca, můžete so vobdělič na celé vosebitým poskytku měnujce na kyně pod hůvým nevíjom. Tajky maja dženca čornym gomcu krabatovým vinje. Dženca večer 9. pokazá so film Terapii für Wikinger. Sám s ním času juce potom Das Kanu des Manitu a pjatk LOL 2.0. Čvonojo domovinske skupine Pančice Kuko môža so dženca hišče přizivič na skupinsku jizbu. Tuta fači za čvonu skupine 5,30 euro, za všetkých dalších 5,70 euro. V Smolerec knihani predstají so juce večer nová kniha, je to premiéra knihy Dutkania od Milana Rabala. Milan Rabal věnuje so tam básniach svojim koreňam a svojim rodnému městu, serbským básnikam a serbským molerce Hanse Krautzec, svojim doživěňam ve Łužice a svojemu počahy k ní, dotkaniam tajkoho a hinajšoho rázu potekim. Český básnik, spisovatel a převožoval bydlí a skutkuje ve Varnočicach a je 12 básnických sbírků a knihů v Oziviu, a jemu je so tež, že mi to domoviny spoštilo. Juce potekim knižna premiéra s Milanom Rabalom na povosmých Smolerec knihami. Tež lice zaso proša biosférovým rezervátče Honio Vúžiske Hola a Haty v Stroži na kinovečer v Liču. Prýny dajky je 5:00 s filmom Ganzer halber Bruder. Česač menšinou do 9. je.

Každodenně docakane program ve Sarskej Rěce se zachopijo. Vy ja se ním se až to zašaltovali, ja som Anja Kochoč-Warcová. Co sme přigotovali za žincojšne aktualne magazin, to vám net kvišti dajom do toho, že chcem vám spätobnú pódňovú přestoku a vjele vjasela při přísluchaniu.

0: Kožecenja.
1: Pyčkojce Maria z Brezok i svejši žinca svej dva čižaste narodne žen, dla toga kši vam učebne gratulirovaš přijašelki a přijašele vesneje domovinske kupke. Do přihoda žuce vam šotonejš lepše vele zdrovošći a jasovošći ve přiducem živinskem leše a aby se šikne predk veze šaražili a covanja dopunili, a potom slednem ninto hršebuski žišice muzike spiva, njedejš žedni zgubiš še tvoje cuvanja.